jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem.

0: že obyčejnej byl, je hitem největším, ač není diskofil.
1: Rádio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
0: Ty nejhezčí, které znáte.
1: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
0: i dobré zprávy. Český Blaník.

rána jsou tomu, kdo strádá láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda. Chuť a vůni tvou nejde zapomenout. Chystá se prej konec světa, tram tadá.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně, jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: To je i Dalibor Janda.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: oči a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tak jdi, nebo běž, nebo jeď, vezmi.

nechtějí mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

proti vůni akátů, tím jsou barvy plakátů proti sněženkám. Maluj zase obrázky dlaní horkou od lásky, ať jsou radši

0: Je tu 6. hodina, vy posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin, a za chvíli tu bude Argema.
1: Ty se díváš, něco skrýváš, je to smích, anebo pláč.
0: Karel Gott. Mandraže.
2: Ona se smála a já se zamiloval.
0: A spousta dalších a dalších českých písniček, těch, které máte rádi. Já vám přeji hezké ráno, buďte s námi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne většinou oblačná, zatažená. Očekávejte dopoledne déšť, bude pršet pravděpodobně až do večerních hodin, a obloha, která bude zatažená v Čechách i na Moravě. Ovšem teploty budou rozdílné. V Čechách do 22, na Moravě tam může být po ránu ještě polojasno a teploty až do 27. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Monika Holubová.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
9: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Ministr Jeroným Tejc vyzval k nahlášení vadného postupu soudních znalců. Kdokoliv se podle něj domnívá, že v důsledku výstupu znalce skončila konkrétní trestní věc nezákonným soudním rozhodnutím, může zaslat ministerstvu podnět k podání stížnosti pro porušení zákona. Červnové deště zmírnily v Česku půdní sucho. To bylo na některých místech až extrémní a nevratně poničilo část zemědělských plodin. Svrchní vrstva do 40 cm je tam, kde pršelo relativně dobrá. Naopak hlubší vrstva zůstává stále podle projektu Intersucho vyschlá. Radní Prahy schválili vyhlášku o zábavní pyrotechnice. Ta dává městským částem možnost ji na svém území úplně zakázat. Finální rozhodnutí teď bude na zastupitelstvu. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se podle radního města Adama Zábranského netýká profesionálních ohňostrojů. Česká města investují do obnovy historických budov a jejich nového využití. Pozadu nezůstává ani Velká Bíteš na Žďársku, která má nové kulturní centrum se sklepením. Potvrzuje to i starostka Markéta Lavická.
1: Sklepení je jediné vlastně zachovalé historické této budově, protože ona vlastně už ta vrchní část budovy byla zbouraná v 50. letech 20. století po válce. Na zachování toho sklepení trvali i památkáři a i my jsme ho chtěli zachovat a spíš právě jsme hledali to využití, které by odpovídalo těm historickým sklepům.
0: Ve sklepení se teď nachází expozice věnující se čarodějnickým procesům. Tolik zprávy na Českém Blaníku a tobě, Martine, a posluchačům přeji hezké ráno.
2: Děkuju, hezké ráno i tobě a všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají Český Blaník.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 6:04, další česká písnička pro vás v Českém ránu s Martinem Císařem. Tohle jsou Mandraže, Ona se smála. Tak ať je vám dneska všem do zpěvu a s veselou náladou do nového dne. Je 9. června.

7:15 posloucháte Český Blaník. Přeji vám krásné ráno, je tu nový den, je 9. června, dnešní den je 160. dnem roku 2026 a je to zároveň i velice smutné datum pro naší zem. Jednotky SS začaly likvidací obce Lidice, psal se rok 1942. Pojďme na veselější informace. Johnny Depp dnes slaví narozeniny, americký herec 63. A já tady vidím jméno Stanislava. Stáni mají dnes svátek. Tak Stáňám všechno jen to nejlepší. A s písničkou Stáňa je tu taky Petr Spálený. Dobré ráno. Stáň.

0: České ráno
1: na Českém blaníku.
2: Máš před zkouškou a tak si trochu nervózní. I kolej

0: Karel Gott a písnička Pábitele, posloucháte Rádio Český Blaník. Pravidelné psí okénko je tady v tuhle chvíli, 6 hodin k tomu 24 minut a pojďme se podívat do světa psů. Na moji adresu císař@radioblanik.cz jste poslali zase nějaký ten mailík, takže císař@radioblanik, klidně pište, třeba i v tuhle chvíli, ptejte se. Ptá se Markéta, ta nám napsala z Litoměřic: Martine, je vhodná pro psa syrová mrkev? Takhle, mrkev je přímo ideální, jestli vařená anebo syrová, to je úplně jedno. Ideální je také pro štěňata, když přezubují mezi tím 4. a 5. měsícem života, je ideální na chvilku jí dát taky do ledničky, protože vlastně syrová mrkev skvěle mechanicky čistí zuby a odstraňuje i u těch starších pejsků, kteří jsou rok a více staří, zubní plak, tak na to rozhodně nezapomeňte. A samozřejmě i teď se podíváme do psího kalendáře a já se budu těšit na další dotazy od vás. Jaký pejsek dneska slaví? Koukám tady do kalendáře a 9. června je to Siggy. Tak všechno jen to nejlepší a za malou chvíli další písničky od nás pro vás. Bude tu David Koller nebo Marie Rotrova a také české, moravské a slezské počasí. A to s meteorologem.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem.
3: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
4: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
5: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondyeupomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
6: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. V AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
8: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
9: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
8: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
9: Více akcí na prodejny Zeman.cz. Set.

0: Marie Rotrová tady na Českém Blaníku. Za chvíli pohodovou českou písničku zaspívá Poetika, Bude tu půlnoc, anebo Jen blázen žárlí a Jakub Smolík.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teď už se hlásí Filip Smola, Český hydrometeorologický ústav. Filipe, hezké ráno, jak je aktuálně v České republice?
2: Dobré ráno, aktuálně je u nás většinou oblačná nebo zatažená obloha, zmenšená oblačnost je ještě na východě našeho území. Výjimečně se vyskytuje slabý déšť, a to hlavně na Českomoravské vrchovině a východních Čechách, ale opravdu ho je málo, no a ranní teploty jsou dnes mezi 18 a 14 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku jsou místa i trošku chladnější, v průměru tady měříme asi 13 stupňů. Aktuálně nejteplejší ráno máme v Javorníku, kde je necelých 21 stupňů, v Praze Klementinu 20, tyto dvě stanice z toho, řekněme, klasického dnešního ranního průměru trošičku vystupují.
0: Dobře, Filipe, očekávaný déšť se zatím nějak nedostavil. Jak to vypadá s předpovědí? Bude pršet?
2: Dnes nás čeká velká oblačnost, to znamená oblačná zatažená obloha. Nejprve čekáme srážky jen ojedinělé, během dne ale od západu postupně na většině území. Bude to občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé čekáme i bouřky. Na jihovýchodě a východě území se ale bouřky budou vyskytovat trochu častěji. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 17 a 22 stupni, ve východní polovině území ale bude ještě docela teplo, 22 až 27 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 14 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech naměříme kolem 18. Bude foukat mírný jihozápadní vítr v přehánkách a bouřkách, ale může přechodně zesílit, takže se můžou objevit i nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer pak bude vítr slábnout.
0: Dobře, Filipe, velké díky, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: České ráno na Českém Blaníku.

0: Ještě 3 minuty, máme 6:45. Vy posloucháte rádio Český Blaník a my vás veme na letní koncerty. Konopiště za námi, tak to pojďte rozjet s námi dál.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Dámy a pánové, máme pro vás super zprávu. Letos se chystáme opět na letní koncerty a bude to skutečná velká série. Dorazíme už tento pátek 12. června a tentokrát se budeme těšit v Havířově. Na místě dění taky Janek Ledecký.
2: Blázen, co staví na poušti most a dešti tančí pro radost.
0: Na našem letním koncertě vystoupí i Olga Lounová.
3: Patříme k sobě ty a já, ty a já, patříme.
0: Těšit se můžete na toho, který za chvíli zaspívá v našem vysílání.

0: I tedy Petra Koláře. Dále to bude naše Blanická kapela a pozor, pozor, letos pro vás máme navíc speciální dárek. A to z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám možná už brzy přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 na ruku. Dámy a pánové, přijďte si pro tuhle krásnou samolepku a nalepte si ji třeba na auto, domů na lednici, anebo na vchodová vrata. Je to úplně jedno, v každém případě ona vám může přinést hodně štěstí a hodně peněz do vaší peněženky. Tak držím palce a budeme se těšit v pátek v Havířově.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
9: XXL výprodej v online shop CZ.
10: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
1: České ráno
2: na Českém Blaníku.

0: Skvělé ráno, je přesně 7 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Za chvíli hodiny.
1: Zas mám strach, když ztrácíš cestu zpátky, a tak čmárám doma marný zkratky.
0: Hana Zagorová.
2: Je to jen hledání svět nových možností.
0: Něco k snídani od Jirky Korna. A dále pro všechny české písničky, které máte rádi. Přeji hezké ráno.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Před námi je zatažený až oblačný den. Očekávejte déšť většinou odpoledne. V České republice bude pršet a teploty. V Čechách do 22, na Moravě tamto místy může být 27 stupňů. Toliko počasí, jak to vypadá na silnicích.
4: Za volantem.
3: Českým Blaníkem.
0: Víme a máme to pro vás.
5: V Praze na Smíchově ve Zborovské ulici u křižovatky s Pecháčkovou bouralo osobní auto s motorkou. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. No a z hlavního města se přesouváme na sever Čech na dálnici D8 na 660. kilometru směrem od Drážďan na Prahu. Havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením. Kolona se netvoří. No a ještě Vysočina mezi Jihlavou a Velkým Beranovem u odbočky na Henčov narazila dodávka do svodidel. Počítejte s omezením. Mějte za volant pevné nervy.
0: Kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku můžete napsat anebo zmáčknout mikrofon a namluvit zkaz. 720 83 63 07. Přejeme šťastnou cestu a hezké ráno s námi.
6: Ratatararatatrička, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl CZ.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
8: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra.
9: Domanský.
8: Přijďte na testovací jízdu.
10: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Psychické problémy u svých dětí pozoruje asi třetina rodičů. Zhruba desetina se není jistá, jestli jejich děti takové potíže mají. Ukázal to průzkum agentury STEM Mark. Pokud rodiče u svých dětí nějaké problémy zaznamenají, snaží se většina z nich aktivně řešit. Mezi nejčastějšími potížemi jsou problémy s úzkostmi, sebedůvěrou anebo stresem. Do Česka míří bouřky. Zítra k nám dorazí studená fronta, která přinese další déšť a citelné ochlazení. Hlavně na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc na střední Evropou zvlní, takže dešťové počasí přetrvá i v dalších dnech. Olomoucký magistrát omezí provoz. Důvodem bude nácvik výpadku elektřiny v rámci cvičení krizového řízení Blackout 2026. Prověří hlavně připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek proudu. Kvůli tomu magistrát zruší tento čtvrtek úřední den a omezí kontakt s veřejností. Turistický zájem o Krušné hory roste. Karlovarský kraj se proto rozhodl investovat do rozvoje této lokality. Podpořeny budou 4 projekty, které napomůžou k lepšímu turistickému zážitku. O jaké jde, ví mluvčí hejtmanství Jitka Čmochová.
12: Mezi podpořenými žádostmi je například studie víceúčelového turisticko-sportovního zařízení v Poplavě, vybudování převlékárny pro návštěvníků v Abrtamech, projektová dokumentace parkoviště v Přebuzi nebo studie nástupních míst a parkovišť v oblasti Krušné hory západ.
11: Kraj celkem rozdělí 892 tisíce korun. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to opět tvoje.
0: Děkuju, krásné ráno přeji. 7:04, posloucháte Český Blaník.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Dáváte si snídaně, potom tedy tu nejlepší chuť pře Martin Císař a k snídaně vám zaspívá té, co snídá Jiří Korn. Tak ještě jednou hezké ráno a skvělý poslech vám všem, dámy a pánové.

0: Brontosauři a písnička Dlouhám Frankie, máme 7:45. Hezké ráno.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Pavel Vítek a písnička Modlitba. Pavel za chvíli prozradí, jak tahle písnička vznikla, nicméně k němu tu mám aktuální informace. Podle informací Blesku se zotavuje z infarktu. Ten měl prodělat minulý týden. Stav je stabilizován a vypadá to dobře. Takže Pavle, držíme palce, ať je všechno v pohodě, a teď se vás ptáme na to, jak vznikla písnička Modlitba.
3: Já jsem vždycky tu melodii, tu krásnou panovu flétnu prostě měl rád a chtěl jsem si ji zaspívat, ale neměl jsem na to text, no tak jsem si prostě jednoho dne ten text musel napsat skutečně já sám, nějak se to prostě povedlo a nejdřív to nikdo nechtěl hrát. A najednou asi za 3-4 roky se ta písnička stala hranou a stala se hitem, tak to víte, že mě to udělalo radost.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Skvělé ráno, posloucháte Český Blaník. V tuhle chvíli se přihlásil kolega Vlasta Suk, nedávno navštívil Muzeum iluzí v Táboře a povídal si se spolumajitelkou Klárou Janku. Co nového tady zjistil?
1: Máme zde několik 3D obrazů, které jsem zde vlastnoručně namalovala, a spoustu různých optických klamů, atrakcí, ve kterých vzniknou originální a velmi zábavné fotky.
2: Já jsem si tady vyzkoušel lézt po stěně až ke stropu, je to teda fuška. A co dalšího tady posluchači uvidí a zažijí?
1: Můžete si u nás například udělat selfie s mistrem Janem Husem nebo s panem Žižkou. Otevřeno máme od úterý do neděle od 9 do 6 hodin s tím, že důležitá informace je, že poslední vstup je v 17 hodin.
0: Všechny videa najdete v sekci Kreánek na webu radioblanik.cz, tak se tam podívejte, protože jsou tam krásné tipy na nějaký ten výlet. Za chvíli si dáme jeden výlet na Slovensko, Eláně a Láska moja, a k tomu hezky, pohodově a česky Hana Zagorová, My z dobrých nadějí. Já vám přeji krásné ráno a buďte s Českým Blaníkem dál.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
4: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
3: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
4: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
5: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
6: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
7: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
8: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
7: Odplouvám kránu na katamaránu.
8: www.pragueboats.cz.
7: Už ví.
8: Tak vzhůru na palubu.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí. Všechno se změnilo,

0: Nejteplejší ráno máme v Javorníku, kde je necelých 21 stupňů, v Praze Klementinu 20, tyto dvě stanice z toho, řekněme, klasického dnešního ranního průměru trošičku vystupují.
1: To je počasí dnešního rána, jaký bude dnešní den?
0: Dnes nás čeká velká oblačnost, to znamená oblačná zatažená obloha. Nejprve čekáme srážky jen ojedinělé během dne, ale od západu postupně na většině území. Bude to občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé čekáme i bouřky. Na jihovýchodě a východě území se ale bouřky budou vyskytovat trochu častěji. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 17 a 22 stupni, ve východní polovině území ale bude ještě docela teplo, 22 až 27 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 14 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech naměříme kolem 18. Bude foukat mírný jihozápadní vítr v přehánkách a bouřkách, ale může přechodně zesílit, takže se můžou objevit i nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer pak bude vítr slábnout.
1: Tak díky, Filipe, my si pojďme hrát Václava Neckáře anebo Léto 95 a Marek Ztracený. Děkuju za vaše informace, mějte se krásně.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český Blaník.

0: Za minutu máme 7:45, posloucháte Český Blaník. Dál si budeme hrát Michala Tučného Anuka anebo Blaník 25 a písničku Slunce dál svítí. A pozor, teď to bude podle vás WhatsApp Českého Blaníku, je tu k dispozici na čísle 720 83 63 07. Zmáčkněte nám pěkně mikrofonek, namluvte zkaz, jakou písničkou bychom potěšili. Měla by být česká nebo slovenská, tu vám tutově zahrajeme. Tak přidejte zkaz a v tuhle chvíli přeji krásné ráno. Poslouchejte Blaník dál, Český Blaník je tu pro vás.
1: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
4: Senkor.
5: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
6: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
5: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
6: Tak mrkněte na
7: tisku.cz. Náplně hned.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
10: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Co Čech, to rekordman.
12: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
11: Pojďte si s námi o nich povídat.
12: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
11: Co Čech, to rekordman.
12: Na Českém Blaníku.
11: Radio Český Blaník.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, 8. hodina na dohled a to znamená, že před námi jsou zprávy, informace o počasí a taky písničky po celé. Jedna bude na vaše přání, jakou máme zahrát, to je stále na vás, 720 83 63 07. To je číslo našeho WhatsAppu. Co dál tady u nás? Určitě Karel Gott.
1: Na plno žít a chyt své dny, jako když jsou to poslední.
0: Na Českém Blaníku je Pekař.
2: Ale ještě, že tě má.
0: A na začátek hodiny i holky.
3: Baby, ty jsi vážně senzační.
0: České písničky, které máte rádi, ty hraje i po ránu Český Blaník. Hezký den.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: A ten bude zatažený až oblačný, očekávejte déšť a teploty v Čechách do 22, na Moravě do 27 stupňů.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Hypotéky v Česku prudce zdražují. Vlastní bydlení se tak pro Čechy stává kvůli rostoucím cenám nemovitostí a dražším hypotékám stále nedostupnější. Sazby jsou aktuálně nejvýš za rok a půl. Průměrná nabídková sazba hypotečních úvěrů vzrostla během května o 0,1% bodu na 5,3%. Česko má za sebou první letošní tropickou noc. V pondělí totiž před příchodem studené fronty vrcholil příliv teplého vzduchu, což se projevilo i na teplotách v noci na dnešek. V Praze Klementýnu dokonce teplota neklesla pod 20 stupňů. Dnešek už bude ovlivňovat studená fronta, nejchladněji bude na západě. Opět po roce startuje sezóna třešní. V Pražské Michli je připomene výstava raných a vzácných odrůd, doplněná o program zaměřený na pěstování a ochranu ovocných stromů. Na co konkrétně se můžou návštěvníci těšit, prozradí za Český svaz ochránců přírody Zuzana Kučerová.
12: Těšit se můžete na komentovanou prohlídku výstavy s degustací těch nejzajímavějších odrůd. Seznámíme vás také s velkoplodým hlohem. Uslyšíte o něm všechno, co vás zajímá, a navíc ochutnáte zpracované produkty z jižních Čech. A čeká vás také dobrodružství při určování třešní s oblíbeným ovocnářem Vojtou Ptáčkem.
11: Výstava potrvá 3 dny od tohoto čtvrtka do soboty. Na atletickém mítinku v Kladně se chystá kontinentální tour. Druhý start v sezóně čeká českého rekordmana Tomáše Staňka. Pozimní operace lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde skončil druhý. V akci se představí také atleti Jan Štefela a Jakub Dudycha. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět pokračuje Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji hezké ráno, 8 hodin, 3,5 minuty.
10: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Další v pořadí, třetí hodinka Českého rána začíná právě teď a vy posloucháte rádio Český Blaník, s vámi Martin Císař a za malou chvíli se podíváme také na počasí, které panuje v České republice a jaký bude dnešní den. A také přidám písničku na přání a ještě se také někam vypravíme. Kam to bude, tak to prozradím za malou chvíli. Bude to taková docela hezká brána, ale více už teď nenapovím. Tady jsou holky a písnička si senzační. Tak ještě jednou hezké ráno.

0: Rádiu Český Blaník a tohle to byl Valdemar Matuška. Hezké ráno, za 2 minuty máme 8:45.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A je tu první zkaz, první písnička na přání, která přišla a tady se píše. Prosil bych Český Blaníček o zahrání písničky na přání. Bylo by to pro moji manželku Denisu k dnešním narozeninám a byl by to dnes první dárek. Tak prosím písničky Heleny Vondráčkové, ty má ráda, tak já prosím o tu, která se jmenuje A ty se ptáš, co já. Všechno nejlepší přeje manžel Jirka z Jenišovic a nechává zahrát.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl se vším, jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený. A po nocích kopeš mě jak stádo splašený. A sleduješ kuchařky

0: Přeji vám krásné dobré ráno, turisti v Praze. Často se stává, že bývají nachytáni, načapáni, prostě okradeni. A často se to stává v taxiku. Ovšem, stává se to také v Itálii, není to jenom u nás. A nejen v taxíku. Pár z Ameriky se vydal do Říma a dal si tady zmrzlinu. Za ní zaplatil v přepočtu 5 000 korun. Byl to podvod, zuří, no a samozřejmě chtějí peníze zpátky. Jak tahle kauza dopadne, tak to třeba budeme ještě pro vás sledovat. Nicméně 5 000 za zmrzlinu, no tak to by musela být asi ze zlata. Co dál tady u nás na Českém Blaníku? Chyt své sny a Karel Gotta nebo Věrka Špinarová. Já mám ráda Boogie. A potom se podíváme na počasí toho dnešního dne. Tak hezké ráno, ať se daří. Je 9. června.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
12: Podívej se mi do očí.
13: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
14: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
15: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
14: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
15: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Na Českém Blaníku.

0: Věra Špinarová na Českém Blaníku přeje hezké ráno 4:30 po půl deváté.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Hlásí se meteorolog Filip Smola. Filipe, hezké ráno. Jaké je to ráno v Česku?
2: Dobré ráno. Aktuálně je u nás většinou oblačná nebo zatažená obloha. Zmenšená oblačnost je ještě na východě našeho území. Výjimečně se vyskytuje slabý déšť, a to hlavně na Českomoravské vrchovině a východních Čechách, ale opravdu ho je málo. No a ranní teploty jsou dnes mezi 18 a 14 stupni Celsia. Na Moravě a ve Slezsku jsou místa i trošku chladnější. V průměru tady měříme asi 13 stupňů. Aktuálně nejteplejší ráno máme v Javorníku, kde je necelých 21 stupňů, v Praze Klementinu 20. Tyto dvě stanice z toho, řekněme, klasického dnešního ranního průměru trošičku vystupují.
0: Dobře, co ten dnešní den, jak je očekáváte počasí přes den?
2: Dnes nás čeká velká oblačnost, to znamená oblačná zatažená obloha. Nejprve čekáme srážky jen ojedinělé, během dne ale od západu postupně na většině území. Bude to občasný déšť nebo přehánky, ojedinělé čekáme i bouřky. Na jihovýchodě a východě území se ale bouřky budou vyskytovat trochu častěji. Později odpoledne a večer budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 17 a 22 stupni, ve východní polovině území ale bude ještě docela teplo, 22 až 27 stupňů. Teplota v 1000 metrech na horách bude kolem 14 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech naměříme kolem 18. Bude foukat mírný jihozápadní vítr v přehánkách a bouřkách, ale může přechodně zesílit, takže se můžou objevit i nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer pak bude vítr slábnout.
0: To říká meteorolog Filip Smola. Filipe, děkuju, mějte se moc hezky a přeji vám krásné ráno.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: České ráno?
1: Na Českém

0: Ještě minuta nám zbývá do 8:45. Přeji vám krásné a maximálně pohodové dobré ráno na rádiu Český Blaník. Teď míříme do Brna, kam se opět po roce vrací velká cena silničních motocyklů. Závodit se bude od 19. do 21. června. A je potřeba říci, že fanzóna startuje už 16. Přínos téhle mega akce komentuje starosta městské části Brno-Střed, pan Vojtěch Mencl.
1: Pro město Brno je ta akce zásadní z několika hledisek. Jednak je to prestižní závod, který to město zviditelňuje v rámci Evropy, možná i světově. Zároveň je to akce, která přináší zisk podnikům v rámci Brna, hotelům, ale i v širším měřítku toho Jimorovského kraje.
0: A já ještě doplním, že fanzóna vyroste na brněnském náměstí Svobody už 16. června. Tak pokud vyrazíte na motorky, hezky si to užijte. A tady u nás za chvíli třeba Aneta Langerová a mezi 9. a 13. kolegyně Veronika Rážová.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
5: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
6: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz drží vás, když spíte.
7: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
8: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
9: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Rádio Český Blaník.

0: Jiří Schillinger, jsem prý blázen jen na českém Blaníku. 9. hodina nám odbyla. Už je s vámi Veronika Rážová, já vám přeju krásné ráno, pěkné dopoledne a pojďte se podívat, co jsem si pro vás přichystala. Třeba olympik. Taky to bude Dalibor Janda, Vejdi. A nebo kapela Lucie a jejich legendární Amerika. Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat, co si na nás vymyslel svatý Petr.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Včera jsme si užili krásný a horký den, dnes už bude oblačno až zataženo, ojediněle i bouřky, ale vesměs na celém území by měly být přehánky. Teploty se budou pohybovat většinou mezi 17 až 22 stupni Celsia, jen ve východní polovině území do 27 stupňů. Na horách očekávejte 14, v noci pak 14 až 10 stupňů. Teď už jsou před námi zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Zprávy na českém Blaníku.
10: Hezké dopoledne přeje David Račák. Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla o desetinu bodu na 5,3%. Modelová splátka úvěru 3,5 milionu korun se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu. Česká obchodní inspekce pokračuje v pravidelných kontrolách. V prvním čtvrtletí letošního roku se zaměřila na bazary a zastavárny. Jaké bylo zjištění, říká mluvčí úřadu František Kotrba.
11: Česká obchodní inspekce v rámci kontrolní akce realizovala celkem 66 kontrol a porušení právních předpisů jsme zjistili ve 30 z nich. To představuje více než 45% z provedených kontrol.
10: Právní moci nabylo 25 pokut v celkové hodnotě 49 tisíc korun. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Cenu narkotik odhadli na více než 1,2 miliardy korun. Podle polské televize šlo o rekordní zásilku. No a tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, američanku McCartney Kesslerovou ve třech setech. V dalším kole jí čeká Kanaďanka Mboková. Tolik zprávy, přeju hezké dopoledne.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Už za chvíli na Českém Blaníku Pepíno Vaněk, ten nám přinese další rekordní kousek z Pelřimova. No a do té doby třeba COP, Olympik, anebo Iveta Bartošová, Víš, lásko. 9 hodin a 6 minut, to je aktuální čas, posloucháte Český Blaník.

0: Co Čech, to rekord.
1: Krásné dopoledne vám přeju, 9 hodin a 17 minut a my teď dáme prostor Pepínovi Vaňkovi. Ten přichází z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit s dalším psím rekordem.
2: V muzeu rekordů rádi přivítáme i návštěvníky z pejsky. Psi jsou u nás vítáni a dokonce i evidujeme některé zajímavé psí rekordy. Například nejstarší pes plemene Barzoi se dožil 14 let, 2 měsíců a 12 dnů.
1: Tak krásné plemeno a taky krásný věk. Díky za ten podařený rekord, Pepino, a těšíme se zase na zítra. No a před námi další české písničky, které máte rádi. Tak zůstávejte s námi.
0: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: Už za okamžik Dalibor Janda, taky kapela Tým, teda i trocha slovenštiny, no a ještě před ním Kateřina Marie Tichá, Plamen na českém blaníku. Tak hezký poslech.

0: Úžasný Dalibor Janda, který nám taky zaspíval i na konopišti. Písnička Vejdi na Českém Vlaníku. Za chvíli bude 9:30 a to znamená, že my pokročíme dál a podíváme se, co nás tu čeká a nemine. Tak za chviličku se mrkneme na dnešní den. Dnes máme 9. června. Já vám prozradím, co v historii se odehrálo zajímavého anebo čím je dnešek významný. No a těšte se i na Hanku Zagorovou Luci anebo Helenu Vondráčkovou.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
5: BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
11: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
12: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
13: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
12: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
14: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
17: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
18: A také v digitální síti DAB.
17: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
18: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
17: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
18: Český Blaník.

0: Tak to je Hanička Zagorová a její Počítadlo lásky na Českém Blaníku jen krátce po 9:45. Já se vám slíbila, že vám prozradím něco o dnešku a tak vězte, že dnešek je Mezinárodním dnem archivů, což znamená nejenom to, že si připomínáme důležitost toho, že se archivují různé historické dokumenty a historická fakta, ale při této příležitosti byste symbolicky mohli archivovat například své fotografie, své účtenky a tak dále. Zkrátka mohli byste ten den oslavit po svém. Kdo také dneska slaví, tak to je český biatlonista Ondřej Moravec, tomu je 42. Americký herec Johnny Depp slaví 63. narozeniny a český herec Jan Hrušínský 71. Ještě připomeňme, že americká kráska herečka Natalie Portman má 45. No a pokud třeba slavíte něco i vy, tak víte určitě, že vám už brzy budu nabízet tu možnost udělat si radost písničkou na přání. Tak schválně, kdo z vás to bude tentokrát a jakou vyberete? O tom ale později. Do té doby třeba Petr Kolář. Ještě, že tě lásko mám na Českém Blaníku.
1: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZU v Jevanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě v Jevanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
10: Potisk, potisk, dárky, bylabil, CZ.
11: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
12: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: XXL výprodej v online shop.cz.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Český Blaník.
16: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
15: Ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: Tak to je Miluška Voborníková. Dřív se sny rozplynou na Českém Blaníku. 10. hodina je tady. No a my pokračujeme. Pojďte se podívat spolu se mnou, co nás tu čeká a nemine. Třeba Marek Ztracený.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. A neděle se s tebou na...
0: Taky Stín katedrál od Šalomu. A nebo Petr Kotwald, Gejzír. A bude toho ještě mnohem víc, tak i dál laďte Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes se nám smráklo a vypadá to, že zataženo až oblačno bude po celý den. Očekávejte přehánky, místy dokonce i bouřky. A to především na severu Čech. Od východní poloviny se nám bude ale oteplovat, tam se dočkají až 27 stupňů, jinde v České republice 17 až 22. V noci se pak ochladí na 14 až 10. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
6: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
5: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
6: Tak mrkněte na
2: tisknulevně.cz.
7: Náplně hned.
2: Na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkumy agentury Stepmark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. Města po celé republice investují do obnovy historických budov a jejich nového využití. Pozadu nezůstává ani Velká Bíteš na Žďársku. Má nové kulturní centrum se sklepením. To potvrzuje i starostka města Markéta Lavická.
9: Sklepení je jediné vlastně zachovalé historické v této budově, protože ona vlastně už ta vrchní část budovy byla zbouraná v 50. letech 20. století po válce. Na zachování toho sklepení trvali i památkáři a i my jsme ho chtěli zachovat a spíš právě jsme hledali to využití, které by odpovídalo těm historickým sklepům.
8: Ve sklepení se teď nachází expozice, která se věnuje čarodějnickým procesům. Dnes se sejde pracovní skupina k převodu financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Oba se změnou financování nesouhlasí. No a hokejisty Los Angeles Kings podle zámořských médií povede Peter Laviolette. 61-letý kouč, který má za sebou 23 sezon v NHL, je blízko podpisu 3-leté smlouvy. Podle dalších informací by se novým trenérem hokejistů Edmontonu Oilers mohl stát Mike Babcock. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a teď už taky Václav Neckář a navíc i Anna. Je ráno, ano, na Českém Blaníku.

0: Tak to byl Marek Ztracený, písnička Tak se nezlob. 10 hodin a 16 minut k tomu. No a my teďka lehce odbočíme. A odbočíme na železnici. Vysokorychlostní trať Slezsko z Ostravy k polským hranicím už má totiž svůj plán. Stavět se začne možná v roce 2032. Moravskoslezská metropole se tak stane součástí koridoru od Baltu až ke Středozemnímu moři, jak říká sám primátor Ostravy pan Jan Dohnal.
1: Podle těch harmonogramů, tak jak je máme dneska v hlavě a jak je máme představené, by Ostrava vlastně mohla být prvním městem, které bude na vysokorychlostní trať ve směru na Polsko napojeno. Za mě je to strašně důležité, protože pokud chceme opravdu ten region rozvíjet dohromady a myslím si, že to smysl má, tak opravdu, co se týče dojezdové vzdálenosti vlakem pod hodinu Ostrava Katovice, tak to otevírá úplně pravý jiné možnosti, co se týče rezidentury, co se týče dojíždění právě za prací.
0: Tak my moc držíme palce, ať to všechno klapne podle plánu a hlavně v termínu a ať už brzy můžeme cestovat ještě snáze a ještě rychleji. Teď už další české písničky na českém Blaníku. Šalom, OK Band anebo duet Karla Gotta a Marcely Holanové. Čau, lásko.

0: Věděli jste, že tuhle krásnou písničku Stín katedrál přesně před 60 lety složil Karel Svoboda na text Ivo Fischera jako duet pro Helenu Vondráčkovou a Václava Neckáře? Tahle skladba vznikla už v začátcích kariéry Karla Svobody v divadle Rokoko a stala se tehdy jedním z největších hitů své doby. A já se tomu vůbec nedivím. Tohle bylo v podání skupiny Šalom v čele s Petrem Mukem. Za chviličku už další české písničky a hned další dva Petrové, Petr Rezek, taky Karel Kryl, anebo Petr Kotwald na Českém Blaníku.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
6: Děkuju.
7: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre. Jsme
8: energie tohoto města.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
11: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
12: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
15: Tento týden u Zemana masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
16: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
15: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
16: Více akcí na prodejny Zeman.
0: České písničky, které máte rádi.
17: Na Českém Blaníku.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

co je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: Ladíte český Blaník, i trocha slovenštiny tu zazněla v podání skupiny Elán, Zalubil sa chlapec. 10 hodin 46 minut a já vám nabízím tu lákavou možnost, abyste se stali tím, kdo vybere písničku, která tu zazní už v příští hodině. Tedy písnička na přání se blíží, a to velice, takže je to na vás. Napište na 720 836 307, kterou byste rádi slyšeli, komu ji pošleme, a pokud k tomu máte ještě nějaký speciální vzkaz nebo přání, to už nechám na vás, tak to samozřejmě můžete také sdělit, buď to SMS-kou, tedy klasickou textovkou, anebo pomocí WhatsAppu, kde můžete nahrávat i hlasové zprávy. A takovou celou hlasovku já pak pustím do vysílání a určitě někomu uděláte velkou radost. Takže ještě jednou připomínám číslo 720 836 307, je tu pro vás.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak, toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskévinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
8: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
9: V tom musí být celá liška.
10: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Atención, señoras y señores!
14: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu.
15: La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
16: Un, dos, tres!
14: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
16: La Tropical!
14: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
16: Awarashar!
17: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jillylenau.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
3: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
4: Český Blaník.

0: Tak to byla skupina Valda Gang, Asi se mi stejská na Českém Blaníku. 11. hodina je tu. Pokud se vám stejská po vaší oblíbené písničce, máte šanci ji slyšet za chvíli. A taky si dáme třeba Janka Ledeckého. Těšit se můžete i na kapelu Miraj, Volám. Někdy chci k tobě domů, ležet peřina. Vy ale nevolejte, jen pište o písničku na přání na 720 83 6307. No a dáme si i Tomáše Kluse. Jenže ty neslyšíš, jenže ty neposlouchej. Budou tu jeho pocity. Teď už počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Na většině území dnes naměříme do 22 stupňů Celsia. Pokud se ovšem budete vyskytovat ve východní polovině Čech, tam se dočkáte až 27 stupňů. Většinou by mělo dnes pršet. Přeháněk se dočkáme skoro na celém území, s tím, že na jihovýchodě a východě země se místy objeví i bouřky. Tak se připravte a hlavně se vybavte deštníkem. V noci se nám potom ochladí na 14 až 10 stupňů Celsia. No, pokud jste zvědaví, jak to bude vypadat zítra, tak prozradím, že zítra ještě o něco chladněji a pravděpodobně i o něco deštivěji. Očekávejte, že teploty se přes den vyhoupnou maximálně ke 14 až 18 stupňům. Déšť a přehánky téměř po celých Čechách. Tak to bylo z počasí vše, za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
3: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Do Česka dnes dorazí studená fronta, která přinese další déšť, místy i silné bouřky a následné ochlazení. Zejména na východě může v bouřkách spadnout přes 25 mm srážek. Fronta se navíc nad střední Evropou zvlní, takže deštivé počasí přetrvá i v dalších dnech. Sezóna třešní začíná. V pražské Michli připomene výstava raných a vzácných odrůd tohoto ovoce. Na co konkrétně se můžou návštěvníci těšit, řekne Zuzana Kučerová z Českého svazu ochránců přírody.
1: Těšit se můžete na komentovanou prohlídku výstavy s degustací těch nejzajímavějších odrůd. Seznámíme vás také s velkoplodým hlohem. Uslyšíte o něm všechno, co vás zajímá, a navíc ochutnáte zpracované produkty z jižních Čech. A čeká vás také dobrodružství při určování třešní s oblíbeným ovocnářem Vojtou Ptáčkem.
0: Výstava potrvá 3 dny, od tohoto čtvrtka do soboty. Sázející, který na konci května ve hře Eurojackpot získal rekordních 2,911 miliardy korun, už má peníze na svém herním účtu. Po odečtení 15% daně mu přišlo zhruba 2,47 miliardy korun. Může s nimi nakládat postupně nebo najednou, je to pouze na jeho uvážení. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Tolik další zprávy, přeju hezké dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. Za chvilku písnička na přání, o kterou si píšete na 720 836 307. Do té doby Michal David s Helenou Vondráčkovou, taky Janek Ledecký anebo Olympik. Jasná zpráva.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Thank you.

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Dospíval nám Michal David s Helenou Vondráčkovou, jejich jižní pól tu zazněl, no a teď už je tu písnička na přání a tentokrát budeme hrát pro Janu. Ta nám napsala: dobrý den všem do rádia, děkujeme moc, že nám hrajete a vzpříjemňujete nám chvíle v práci. Občas je to tu totiž jinak nuda. Prosím, zahrajte mi nějakou od Hanky Zagorové a taky pro mé kolegyně, které tu se mnou v kanceláři sedí. Takže Jani, tady máte Hanku Zagorovou písničku To by nebylo fér, tak hlavně, ať tam není nuda. Písnička.

0: Tak to je kapela Miraj, volám. No pokud náhodou máte rádi tuhle skupinu a nemáte ještě lístek do Edenu na 12.6. pozor, ale až příštího roku, tak byste to měli rozhodně udělat. Koupit si vstupenku, protože to bude jedinečný koncert, jejich největší koncert a v srdci stadionu postaví 360-kovou stage. Tedy uvidíte na ně ze všech stran stejně dobře a zároveň ten zážitek skutečně bude stát za to. Věřím tomu, že si to užijete, že všichni fanoušci skupiny Miraj se tam potkají. No a u nás na Českém Blaníku jich je doufám také dost. I těch, kteří mají rádi Tomáše Kluse, Terezu Kerdlovou a nebo Jiřího Štědroně.
1: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byl Tomáš Klus na Českém Blaníku jen krátce před 11:45. Já jsem se dívala, jaké má plány Tomáš Klus na léto, a vidím na jeho sociálních sítích tak neuvěřitelný rozpis koncertů. Je jich tam tolik těch termínů, že ani nemá cenu vám to říkat, protože to bychom tu byli dlouho, ale doporučuji, mrkněte se na to, protože koncertovat bude prakticky celé léto. Nezastaví se, koukám, že až do posledního srpna tady má naplánováno jedno vystoupení za druhým i v rámci Hradu CZ, takže velice, velice lákavá záležitost. Nakonec na Tomáše Kluse se můžete těšit i v roli Tomáše Bati, takže je toho hodně, co dělá, a je to moc dobře. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Činasky, Karel Gott anebo Iveta Bartošová.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?

0: Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
1: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
11: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
12: Od 1. června je v Metropoli Zličín
13: Ninja Park!
12: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
14: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
12: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
14: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
15: Rádio Český

0: vzbudí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve šbírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaň.
3: České písničky, které máte rádi. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písničky.

0: Dalibor Janda, písnička Kde jsi na českém Blaníku. Krátce, pár vteřin před pravým polednem. Právě teď odbylo poledne a po něm si dáme další české písničky, třeba jednu od Jiřího Korna. Jednou je hůř. Taky nám zaspívají Vanastovy věci, Andělé. Těšte se i na kapelu Turbo, Chtěl jsem mít. A tak chtěl jsem jednou mít. Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím počasí.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak Praze nám už prší, já si myslím, že se dočkáte, pokud u vás ještě neprší, protože meteorologové slibují, že pršet má napříč celou Českou republikou. Místy se mohou vyskytnout i bouřky, tak buďte na to připraveni. Teploty se dnes budou pohybovat poměrně vysoko i přesto. Očekávejte, že to bude většinou něco kolem 23 stupňů, ale místy i 28 stupňů Celsia. Očekávejte, že večer se nám ochladí 15 až 11 stupňů, tak to jsou noční minima. No a zítra ochlazení čekejte i přes den. 15 až 11 v noci se vytáhne nakonec na 14 až 18. Na horách má být jen kolem 10 stupňů. I zítra bude pršet a bude zataženo. Místy se vyskytnou pouhé přehánky. Za chvíli zprávy a pak další české písničky tady u nás na Českém Blaníku.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
4: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
5: Exkluzivní dlažba premiér od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Hezké poledne přeje David Račák. V pražském Klementýnu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Tropickou noc zažilo ale jen Klementýnum. Stanice je ve vnitřní zástavbě města. Česko vyrábí více mléka, než spotřebuje. Míra soběstačnosti loni dosáhla 138%. U jiných mléčných výrobků ale stále spoléháme na dovoz. Jaké produkty to jsou, mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
1: Zatímco u jogurtu a ostatních zakysaných výrobků dosahuje soběstačnost zhruba 112%, u sýrů a tvarohů je to jen 85%. Nejnižší míra soběstačnosti je u másla, kde domácí výroba pokrývá pouze 53% domácí spotřeby.
0: Vznikla proto strategie pro mléko a mléčné výrobky, která se mimo jiné zaměřuje na domácí výrobu sýru a másla. Petr Pavel zatím nepodá připravenou žalobu k ústavnímu soudu, oznámil Hrad. Nadále se však čeká na stanovisko vlády, zda na summit NATO v Ankaře Pavel pojede. Pavel zároveň ocenil, že ho vláda schválila jako šéfa delegace na valné shromáždění OSN v září v New Yorku. No a české hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A v Esbjergu a postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a USA. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Tolik zprávy, přeju hezké odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Hodiny ukazují 12.04, s vámi je na Českém Blaníku Veronika Rážová a za chvilku tu bude Jiří Korn, Lucie Bílá a nebo Karel Zich. A pozor, povídat si budeme za pár okamžiků o prvním letním koncertě Rádia Blaník. Počkejte si na to.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím?

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

Jestli jste byli na Konopišti, určitě jste si užívali i tuhle písničku Jiřího Korna, který tam předvedl neskutečnou show, neskutečná podílaná. Báječně mu to zpívalo, tančil a do toho lidi, co měl kolem sebe, byli taky skvělí. Zkrátka a dobře, myslím si, že to bylo vystoupení na jedničku. A taková vystoupení pro vás chystají i další interpreti, a to v rámci letních koncertů Rádia Blaník. Máte možnost už velmi brzo, už tento pátek 12. června v Havířově, slyšet a vidět Janka Ledeckého, Olgu Lounovou, ta byla taky na Konopišti, Petra Koláře, který byl taky na Konopišti, a ještě navíc blanickou kapelu, která také na Konopišti vystupovala. Pozor! Skvělou zprávou je, že vstupné se neplatí. Tedy tento koncert jsme pro vás naplánovali, přichystali, zorganizovali a vy si ho jenom budete užívat, nemusíte nic platit. Navíc máme pro vás i takový speciální dárek a tím je nová sluníčková samolepka Rádia Blaník a Centropolu, která vám dá takovou naději a taky možnost získat velkou částku, rovných 100 000 korun na ruku. Jak se bude o 100 000 hrát, se dozvíte už brzy. Doporučuji, abyste se zastavili pro samolepku, a nejenom pro samolepku, hlavně pro skvělý hudební zážitek v Havířově, tedy už tento pátek 12. června. Všechno to propukne o 16:30 na místním náměstí Republiky. Moc si to užijte. O dalších koncertech vás budeme informovat, nebo se sami mrkněte na radioblaník.cz, kde se dozvíte víc. Teď už další české písničky. Pavel Didovič, Marie Rotrová nebo Vanastovy věci.

0: Tak já doufám, že Pavel Didovič vás neukolébal, protože jak se mění počasí, jak nám začalo pršet, člověk by si možná nějakého šlofíčka pěkně po obědě dal. Tak já nevím, jak na tom jste vy, ale pokud si chcete dát jenom oraz třeba od práce, na chviličku pauzičku, vemte do ruky telefon, mrkněte na počítač a podívejte se na naše sociální sítě. Najdete nás tam jako Český Blaník a my tam pro vás dennodenně přidáváme obsah. Dozvíte se spoustu zajímavých informací o interpretech, které si tu hrajeme, různé perličky o tom, jak vznikaly písničky. Podíváme se i na to, jak stvárňujeme písničky s mým kolegou Michalem Krusberským a nebo taky náš kolega Martin Císař, to je takový specialista na pejsky. A ten pro vás má každý pátek speciální psí téma. Tak si to nenechte ujít. Mrkněte na to, projděte to a dejte nám vědět, jak se vám to líbí. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Turbo, Dan Nekonečný a Šum svistu a nebo Lešek Semelka.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Byt 3+1 v Hranicích na Přerovsku za 4 666 666, rodinný dům v obci Zálužice na Lounsku za 5 200 000, rodinný dům v Dolním Bousově na Mladoboleslavsku za 7 400 000, byt 1+1 v Ostravě Hrabůvce za 3 290 000 a rodinný dům v Táboře Měšicích za 8 499 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: Dámy a pánové, tady Martin Stránský, věrný příznivec módní značky Pánské obleky Bandy. Rád bych vás pozval do nově otevřené značkové prodejny Bandy v galerii Harfa v Praze Vysočanech. Přijďte si užít příjemnou atmosféru a vybrat elegantní oblek již od 5 470 korun. Pánské obleky Bandy.
1: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na českém hladíku.

0: Kristýna pri oltári na Českém Blaníku, tak ne pri oltári, ale pri mikrofone je tady Michal Krusberský, ahoj.
1: No to je taky takový náš oltář, že jo?
0: Je to tak, přesně tak. Cítíme se tu dobře, bezpečně a já doufám, že to, co jde ven, slyší široké
1: masy.
0: Široké masy, ano, široké publikum. Tak Michale, ty jsi na odpoledne přichystal pro naše posluchače zase spoustu českých písniček, které mají rádi.
1: Ano.
0: A nejen to, bude tu i písnička dne. Dokonce i písnička na přání. 3 ve 3, Pepíno Vaněk. Zkrátka a dobře, bude toho hodně.
1: A taky prozradím třeba, jak získat 100 000, hele.
0: Pane, jo. Tak já si to taky poslechnu. Já ti přeju, ať máš pohodové vysílání, posluchačům přeju krásný zbytek dne a těšit se budu zase zítra.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: XXL výprodej v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní

0: toaleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Pozor, pozor! Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější pneu.cz.
5: Takhle slyší hles medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
6: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
8: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

0: Milá Lucka Vondráčková, jestli máš mě rád, těsně před 13. na Českém Blaníku a za chvíli pokračujeme, dáme si plán od kapely Kryštof. Klesáme výš, stoupáme. Do stínu Kapradin nás vezme Jana Kratochvílová. Stínu Kapradin spát. A taky budeme hledat ženu od Mandraže. Hledá se žena, dobrá zpráva. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
1: Jste v částečném invalidním důchodu a hledáte uplatnění? Staňte se skladovým operátorem nebo obchodním asistentem s možností home office v rodinném zázemí chráněné dílny společnosti Velkoobchod ŠAS ve Zruči nad Sázavou. Stejní lidé, stejné starosti, možnost podnikové ubytovny. Volejte 602 217 195.
2: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
3: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín
5: Ninja Park!
4: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: V Čechách už nám prší, takže deštník je rozhodně sebou a zítra to bude hodně podobné. Bude převážně zataženo, občas s deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Teploty zítra maximálně 14 až 18 stupňů a na horách okolo desítky. Tak s tím počítejte a teď už další aktuální zprávy s Davidem Račákem.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice César, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu dodávky, ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Stát už za Césary zaplatil přes 7,2 miliardy korun. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkum agentury STEM Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. České nemocnice rozšiřují kapacity specializované péče pro rostoucí počet pacientů. Například v Hradci Králové dokončili novou přístavbu pavilonu profesora Bašteckého, která výrazně posílila zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Více říká mluvčí špitálu Nikola Bánská.
10: V nové přístavbě hematologického a onkologického pavilonu se kapacita navýšila na dvojnásobek původního stavu. Aktuálně je pro pacienty připraveno 42 lůžek. V budově vznikly nové ambulance, přípravna cytostatik a ve výstavbě je nová lékárna s robotickým systémem.
9: Nové pavilony nebo rozšířená pracoviště vznikají například také ve Vrchlabí, Praze, Rychnově nad Kněžnou nebo Kroměříži. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Tolik zprávy, přeju hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: 2 minuty po 13. hodině, pokud už jste po obědě, přejeme dobré trávení, no a pokud vám také jméno Aleš Svoboda zatím nic neříká, tak za chvíli ho představím a myslím, že brzy ho budeme znát úplně všichni. A k tomu taky české písničky, které máte rádi. Pavel Bobek za chvíli, taky Jana Kratochvílová, ale nejdřív Kryštof a Plán. Michal Krusberský je s vámi, hezký den.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Mé jméno je Joe Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl

Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smulu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

je noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se brát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět.

deset mil. Rádio v autě vypínáme. Kde jsem já? Kde je bratr? Kde je svět? Krev je víc než voda a volám.

0: tak ať se co chce stane, má ve mně bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.
1: Dálniční hlídka Pavel Bobek, 15 minut po 13. na Českém Blaníku. Vy rozhodně na cestách dávejte bacha, ať vás nějaká ta hlídka nezastaví. No a my už teď ani nezastavíme Sáru Voldánovou, protože ta přichází, aby nám představila Aleše Svobodu. Tak kdo to je?
2: Hezký den. Aleš Svoboda, to je jméno, které možná už brzy bude znát každé malé dítě. Měl by být totiž druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který kdy zamíří na mezinárodní kosmickou stanici. A to dokonce v jedné z těch nejvíce odpovědných pozic posádky v roli pilota. Jak budou vypadat jeho dny na misi, jsme si my novináři okusili tady v pražském planetáriu, kde byla novinka oznámena a kde nám promítli, jak to vypadá uvnitř v takové kosmické lodi. Mise je naplánována na druhou půlku roku 2027. Dopravu zajistí společnost SpaceX prostřednictvím kosmické lodi Dragon. Finálnímu zařazení Aleše Svobody do posádky už chybí jen schválení všech pěti partnerů mezinárodní kosmické stanice. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
1: No tak doufujeme, že všechno schválí a všechno vyjde, abychom si zase mohli, nebo abychom zase mohli být hrdí na ten náš národ, že máme někoho takového, koho jsme vyslali do vesmíru. Aleš Svoboda, to je to jméno, které si budeme pamatovat. A teď už Marta Kubišová. Hey Jude.
3: Hey.

0: Plzeňští mandraže, kteří si momentálně dávají pauzu, ale všichni tajně doufáme, že vítěz starý se dá dohromady a že už brzy se dají dohromady i mandraže. Hledá se žena teď ve 13 hodin a 27 minut a za okamžik pokračujeme. Bude Věrka Martinová, Karel Gott, ale taky i Petr Novák. Já vám, kluci, mávám. To si dáme ze všeho nejdřív.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
9: Konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
10: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
9: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
11: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
12: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
13: Tento týden u Zemana masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
9: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
13: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
9: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
14: Zahrádkář se raduje, je? Kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
15: Radio Český Blaník.

0: Velice emotivní písnička Michala Davida s názvem Máma, 15 minut před 14. na Českém Blaníku. A já vám teď taky představím jednu mámu. Tahle bude ovšem kočičí. Zatímco my si tady nemůžeme dovolit koupit ani vlastní byt, ani pozemek, jak ty ceny rostou nahoru a hypotéky zdražují. A tahle 81letá thajská máma koupila svým 13 kočkám normálně vlastní dům. Představte si to, jak se holky budou mít. Za ten dům zaplatila v přepočtu nějakých 640 tisíc a věnovala na to veškeré životní úspory, dokonce si ještě vzala hypotéku, kterou naštěstí po 20 měsících tvrdého odříkání úspěšně splatila. Ale kočičky se budou mít jako v bavlnce. Tak teda, chtěl bych se mít podobně, nějakou takovou mámu budu muset asi adoptovat z Thajska, aby mi koupila vlastní dům. Každopádně pro vás tady mám další české písničky, Bára Basiková, Petr Muk nebo Jelen v těch nejbližších minutách.
1: Trubky troubí, vstávat se má.
2: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
1: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz.

0: CZ drží vás, když spíte.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
0: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
6: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
0: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
6: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
8: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji. Kia Sorento se slevou 125 000 korun. To tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto. I v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, vede není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: jedna vzpomínka na Petra Muka. Ola Moore, minutu před 14. na Českém Blaníku a po 14. nabídneme třeba Ivetu Bartošovou. Trošku nás probere v tom počasí a dáme si i dezertík v podobě jahody. Kapela Miraj bude. Jo, jo. A těšte se i na Františka Nedvěda Skládanka. Na Českém Blaníku další české písničky, které máte rádi.
1: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Magazín k mistrovství světa ve fotbale právě v prodeji. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s trenérem Miroslavem Koupkem. Těšit se můžete na 36 stran plných fotbalu.
2: Mají jen pěkné T-shirt, tělo vůn dvo dvo, pěkné bảo证, zjišťuje nyní tí tělo kerem sínsí a jinhán káhal.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
4: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ano, trošku jsme se ochladili, aspoň v Čechách už nám prší, na Moravu a do Slezska přijdou srážky později. Zítra převážně zataženo taktéž, občas s deštěm v severozápadním polovině Čech i s přeháňkami a teploty. Zítra 14 až 18 maximálně. Na horách tam se rtuť teploměru zastaví na desítce. Tolik počasí na zítřek a co se dál děje, to ví David Račák.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice César, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu, dodávky ale zbrzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Stát už za Césary zaplatil přes 7,2 miliardy korun. Téměř 80% rodičů dětí od 6 do 17 let souhlasí se zákazem sociálních sítí dětem mladším 15 let. Hovoří o tom průzkum agentury STEM Mark pro UNICEF. Regulaci podle věku by se nebránili ani samotné děti, ovšem pokud by se jich samotných už netýkala. České nemocnice rozšiřují kapacity specializované péče pro rostoucí počet pacientů. Například v Hradci Králové dokončili novou přístavbu pavilonu profesora Bašteckého, která výrazně posílila zázemí pro hematologickou a onkologickou péči. Více říká mluvčí špitálu Nikola Bánská.
8: V nové přístavbě hematologického a onkologického pavilonu se kapacita navýšila na dvojnásobek původního stavu. Aktuálně je pro pacienty připraveno 42 lůžek. V budově vznikly nové ambulance, přípravna cytostatik a ve výstavbě je nová lékárna s robotickým systémem.
7: Nové pavilony nebo rozšířená pracoviště vznikají například také ve Vrchlabí, Praze, Rychnově nad Kněžnou nebo Kroměříži. No a americká hvězda Serena Williamsová, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaj v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Viktorie Mbokové. Tolik zprávy, přeju hezké odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré, i když zamračené odpoledne vám přejeme z Českého Blaníku, pravda, na koupání to venku není, i tak se za chvíli podíváme, jak to vypadá s kvalitou vody v koupalištích a bazénech. No a teď Iveta Bartošová, útoč láskou tady u nás na Českém Blaníku. Michale, s vámi, tak ať se daří.

0: život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: No proč ne, máme tady období jahod, teď se prodávají úplně všude, ve stáncích, u silnice, chodíme na samosběry jahod, že jo? Takže kapela Miraj byla teď velmi aktuální. A co ještě včera bylo hodně aktuální, to byl bazén a nějaké to koupání, protože jsme měli včera ještě pěkné tropy. A venkovní bazény a koupaliště už fungují nějakou tu dobu. A svůj osobní test si přitom může udělat každý, co se týče kvality vody. Jak na to, to nám teď poradí ředitelka krajské hygienické stanice v Liberci Jana Lusová.
2: Odeberu do plastové láhve vodu z plochy, kde se koupám, nechám ji 20 minut odstát a pokud je ta láhev zakalená v celém sloupci nebo zákalí je na dně, tak pak by se jednalo o řasy. Pokud by se mi vytvořil tadyhle na povrchu kroužek, který by vypadal jako krupice zelená nebo sekané jehličí, tak půjde o synice.
1: No prosím, tak jsme zase o něco chytřejší, takže až budete u vody, tak si můžete tenhle ten jednoduchý test udělat sami a my vám hlavně přejeme, ať si léto užijete k velké spokojenosti. Teď František Nedvěd a Skládanka od nás.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: No, my si to rozhodně přebereme. Xindle X 18.8. bude v Praze vystupovat v Rigráčích, jak se říká tady. A za chvíli u nás vystoupí třeba taky Helena Vondráčková. Prosím, ještě si tu šanci dej. A taky si dáme Hanu a Petra Ulrichovi a Javory. A bude i Lucie a Černí andělé. Mimochodem Lucie, ta nová, bez Davida Kolera, chystá novou desku. Zatím nejsou prý pánové úplně spokojení natolik, aby už to šlo ven, ale brzy se snad dočkáme. Za chvíli tady u nás, na Českém Blaníku.
2: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
8: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

0: Jedna z mých velmi oblíbených, Vašo Patejdla a Kně si moja, 14 hodin a skoro už 41 minut na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekord.
0: A dnes nám Pepíno Vaněk opět představí jeden psí rekord.
2: V Muzeu rekordů rádi přivítáme i návštěvníky z pejsky. Psi jsou u nás vítáni. A dokonce i evidujeme některé zajímavé psí rekordy. Například nejstarší pes plemene Barzoj se dožil 14 let, 2 měsíců a 12 dnů.
0: No prosím, takže až budete mít zase cestu kolem a bude takovéhle počasí, tak se klidně do Muzea kuriozit a rekordů můžete zastavit.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku.
3: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie. To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte steplní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudíte.

0: nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragboats.cz.
2: Už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
5: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Rádio Český Blaník.

0: nudí.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: Středověk neskončil, středověk trvá.
3: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve šbírce básní ta nejhezčí věta.
1: Rádio Český Blaň.
3: České písničky, které máte rádi.
1: České písničky, které máte rádi.
3: Na rádiu Český Blaň.
5: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední. A zepal

0: se milovat. No i tohle může být náplň dnešního odpoledne. Jíst, spát, meditovat, milovat. Tereska Mašková za námi a po 15. hodině Lenka Filipová. Taky se projdeme ulicí s Honzou Kalouskem. A za štěstím se vydáme s Karlem Gottem. Ano, a budou i další české písničky, které máte rádi.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
2: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
5: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
4: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
5: Tak mrkněte na
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes už se nám ochladilo a zítra to bude hodně podobné. Převážně zatažená obloha, občas s deštěm, v severozápadní polovině Čech místy s přehánkami. Teploty 14 až 18 stupňů a na horách naměříme maximálně 10. Tolik počasí a teď už změna. Do studia dorazila Eliška Votrubová, nabídne další aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, půjdou zítra opět dolů. Litr benzínu zlevní na 1,40 korun a 40 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 39 korun a 1,90 haléřů za litr. Nafta se tak po několika dnech opět vrátí pod 40-korunovou hranici. Bourání mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě potrvá ještě asi měsíc, což se ale místním nezamlouvá. Část obyvatel by chtěla, aby stavbaři hlučné demoliční práce urychlili. Další žádají kratší pracovní směny, aby byl v okolí chvíli klid. Ve městě stoupl zájem o MHD, která je od uzavření mostu zdarma. V sobotu se v zoo Hluboká nad Vltavou uskuteční první ročník akce Den pro českou přírodu. Návštěvníci se seznámí s ohroženými druhy živočichů a dozvědí se, jak probíhá jejich ochrana v praxi. Pokračuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
10: Představíme třeba sýčka, sisla, užovku stromovou, vidru, velké šelmy a další. Dozvědí se také, jak žije bobr a že ryby opravdu neloví. Zaměříme se i na to, co mohou lidé sami pro přírodu udělat. Jde o pilotní akci, kterou bychom rádi přenesli i do dalších zoologických zahrad.
9: Já doplním, že sobotní akce startuje v 10 dopoledne a potrvá do 4 odpoledne. A u tématu zůstaneme. V Moravském krasu vylétají z hnízd mladí sokoly. Ornitologové z Blanenska hlásí 7 úspěšně odchovaných mláďat. 5 mladých uhynulo, protože jedno z hnízd vyplenil vír velký. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a pokud vás to v tomhle počasí netáhne ven, budeme rádi, když zůstanete s námi. Za chvíli 3 ve 3, a teď Lenka Filipová. Michal Krusberský přeje pohodové odpoledne. Lásku

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

Bára ještě stojí, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost pletu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu, co já vím.

0: Vab Daněk a jeho vítr na českém blaníku. Vy raději přibalte deštníky, protože kromě větru nás venku čekají také deště.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A tak, abychom vám trošičku zvedli náladu, tak se budeme usmívat, přátelé, protože úsměv, to je velká věc, že jo. Můžeme takovým usmáním spálit pár kalorií a taky vám rozhodně vyplavit ty endorfiny, ty správné hormony. Takže my se za chvíli budeme usmívat s Pavlem Novákem, dáme si úsměv medový, taky bude Pepa Laufer, kam zmizel tvůj dětský úsměv a ještě slovenský modus a úsměv. Tak pojďme na to, ať jsme v lepší náladě.
1: 3 ve 3 na Českém blaníku.
2: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

0: Modus a úsměv a možná by vám na tváři vykouzlila úsměv akce, která ještě dneska a zítra probíhá na Mariánském náměstí v Praze, kde dorazil Space Boost, což je 18 metrů dlouhá mobilní raketa, kde mají hydraulická sedadla a také brýle pro vidění reality plně pohlucující návštěvníky ve formě 4D letu. Takže byste si tady mohli jako vyzkoušet, simulovat, jak je to je, když astronauti letí na oběžné dráze do vesmíru. No a celým tímhle dnem, respektive průvodcem Space Boost, je armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda, o kterém jsme dneska už mluvili. Právě ten, který příští rok by měl zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Tak uvidíme, jestli to klapne. Každopádně dnes a zítra na Mariánském náměstí v Praze se koná tahle ta akce. 11. potom v Berouně, také v Mladé Boleslavi a 12. v Milovicích. Tam se ještě můžete na tuhleto raketu přijít podívat. U nás za chvíli Krištof, Honza Kalousek nebo Věrka Špinarová.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
6: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
5: Jak jsou ty trampolíny velké?
6: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních a máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
5: Jsou trampolíny placené?
6: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
5: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. zooparkzelčín.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Hledáte stabilní práci v Benešově u Prahy? Český výrobce střešních světlíků a vyvýšených záhonů Artus přijme pracovníky do výroby a expedice. Nabízíme smlouvu na dobu neurčitou, férový plat a práci v čistém, moderním provozu. Více informací získáte na webu světlíkyartus.cz.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás vepřové v akci.
11: Tento týden u Zemana. Masový kříž od Kýty, 1 kg jen za 69,90. Nevěříte? Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro masový kříž od Kýty jen za 69,90.
12: No ano, do této soboty masový kříž jen za 69,90. Skvělý na pečení i do omáček.
11: Nezmeškejte akci na masový kříž od Kýty jen za 69,90.
12: Více akcí na prodejny Zeman.cz.
13: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: Pražský Karel Gott, jdi za štěstím a my jdeme do Brna za štěstím, možná taky. Tam se totiž opět po roce vrátí velká cena silničních motocyklů. Závodit se bude od 19. do 21. června, ale fanzóna ta startuje už 16. přátelé. A přínos téhle mega akce komentuje starosta městské části Brno-Střed Vojtěch Mencel.
1: Pro město Brno je ta akce zásadní z několika hledisek, jednak je to prestižní závod, který to město zviditelňuje v rámci Evropy, možná i světově. Zároveň je to akce, která přináší zisk podnikům v rámci Brna, hotelům, ale i v širším měřítku toho Jihomoravského kraje.
0: No je to tak, tak já raději připomínám, že fanzóna vyroste na brněnském náměstí Svobody už 16. června a mimo jiné nabídne i setkání se závodníky nebo simulátor Formule 1. To my na Českém Blaníku za chvíli nabídneme třeba Jarka Nohavicu anebo Marii Rotrovou.
2: Halo, halo, pojďte s námi do lesa. Den lesů ČZ u Věvanech už v sobotu 13. června od 9 do 15 hodin. Čeká vás úplně nová stezka voděrackými bučinami s lesní pedagogikou, rybářské závody, zábava pro děti i dospělé a doprovodný program v areálu. Odměny pro všechny, občerstvení a pohodová trasa i pro kočárky. Start a registrace na lesní správě Věvanech pod hrází 7. Těšíme se na vás. lesy.czu.cz
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18.

0: let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
1: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
3: Senkor.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.prageboats.cz.
4: Už ví.
5: Tak vzhůru na palubu.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Rádio Český Blaník.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Když si jen tak jdu

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody se utopil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách? Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadla světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

0: Na zítce staré kašny. Tak se jmenuje písnička, která nám doznívá na Českém Blaníku a mají samozřejmě na svědomí Jarek Nohavica. Minuta po 16. a za chvíli také Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Budeme si notovat dělání a budeme si taky hrát Marka Ztraceného. To se mi líbí a každou a letně nás naladí i Ilona Čáková. A další české písničky, které máte rádi, hned po zprávách.
1: Velkoobchod ČAS ve Zruči nad Sázavou přijme do chráněné dílny skladového operátora a obchodního asistenta s možností home office. Volejte 602 217 195.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chutná jako krásný sen, vůní budeš omámen. Ve Vraňanech na vás čeká Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra si do práce přibalte deštníky, čekáme zataženou oblohu a občas také dešť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Teploty 14 až 18 maximálně a na horách do 10 stupňů. A co dál se děje doma i ve světě, to sleduje Eliška Votrubová.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Firmy plánují zaměstnance ve třetím čtvrtletí víc nabírat než propouštět. Takzvaný náborový optimismus se dostal nad nadprůměrně vysokou úroveň. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower. Ukázal, že větší náborové plány mají firmy v Praze a v Čechách. Resort životního prostředí odebral zápasníku Vémolovi lvici Elzu. Ta bude dočasně v liberecké zoo. Stejně jako u předešlé zabavené tygřice Ramby, nebyl Vémola schopen doložit zákonný původ. Lvice má podle resortu kompletně odstraněny drápy na předních tlapách. To způsobuje nevratné poškození zdraví a sociálního chování. Lázeňský komplex Karlova Studánka otvírá novou stezku. Provází po lokalitách ze známých českých filmů a seriálů. Návštěvníci si díky ní mohou přímo na místech natáčení přehrát známé scény. Pokračuje ředitel lázní Martin Voženílek.
9: Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem. Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa.
8: Stezka má 12 zastavení, měří asi 1,5 kilometru a projít je zvládnete zhruba za 45 minut. Fotbalové mistrovství světa už je za rohem. Po 20 letech se na něj probojoval i český nároďák. Hraje se v Mexiku, Spojených státech a v Kanadě. Fanoušci si tak budou muset přivstat. Některé podniky v Praze jsou ale na ranní fandění připravené. Češi turnaj zahájí v pátek ve 4 ráno našeho času a čeká je Jižní Korea. Tolik zprávy, hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A za chvíli také jedna písnička, u které si probereme, jak vlastně vznikla, ale teď jdeme makat. Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a jejich dělání.

0: Tolik Marek Ztracený, to se mně líbí a doufám, že se vám bude líbit i ta další.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: My už si za chvíli totiž pustíme Pavla Vítka a jeho modlitbu. Pavel Vítek momentálně se nachází v nemocnici, kde je už od minulé středy, kdy ho zřejmě postihla srdeční slabost, tomu říkejme. Oficiálně to zatím nikdo neřekl, ale už se to tak jako šušká. Tak Pavle, my takhle na dálku zdravíme, přejeme samozřejmě brzké uzdravení a teď nám povězte, jak to bylo s tou modlitbou.
3: Já jsem vždycky tu melodii, tu krásnou panovu flétnu prostě měl rád a chtěl jsem si ji zaspívat, ale neměl jsem na to text, no tak jsem si prostě jednoho dne ten text musel napsat skutečně já sám, nějak se to prostě povedlo a nejdřív to nikdo nechtěl hrát, a najednou asi za 3-4 roky se ta písnička stala hranou a stala se hitem, tak to víte, že mě to udělalo radost.
0: No, občas je třeba vytrvat, ono to jednou prostě půjde.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Ano, tak tahle ta skladba zazněla opravdu na Českém Blaníku úplně poprvé. Je to písnička s názvem Křídla snů, kterou naspívala zpěvačka, která tak trošku osciluje mezi mezosopránem a popíkem, jmenuje se Lenka Graf a ta se na kafi dala dohromady s Michalem Dvořákem z kapely Lucie a vznikla skladba na motivy slavné symfonie číslo 9 z Nového světa od Antonína Dvořáka. Já doufám, že se vám líbila, je taková poetická, něžná, zasněná, tak doufám, že vás uklidnila třeba v rušném úterním dni. Za chvíli naopak Olympik a taky Ilona Čáková a Michal vám přeje dobré odpoledne.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
6: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
5: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
6: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psi, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Proemzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Proemzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
11: XXL výprodej v online shop CZ.
12: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 000, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
14: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle byl Matuš Fifík a celá slovenská kapela Sám sebou, se říkají. S nimi Lucka Vondráčková a písnička Jsme pre seba stvorení. Tak pokud máte někoho, pro koho jste taky stvoření a chtěli byste té dotyčné nebo tomu dotyčnému poslat písničku na přání, tak šup, pojďte na to. Právě teď je čas vzít do ruky mobil, napsat nám SMS-ku, do které napíšete, co byste chtěli nechat zahrát, pro koho by to mělo být, a my se o to rozhodně už za chvíli postaráme. A nebo nám nahrajte hlasovku přes WhatsApp. Obojí, stejně jako tu hlasovku, tak i tu SMSku posílejte na číslo 720 836307. A v příští hodince už budeme hrát na přání. Za chvíli Aneta Langerová a také Vítě Vávra, Dívka Gloria.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto.
9: I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma.
11: I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní
16: dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
17: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní.

0: Komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou. Na kozla je spolech. Slavnosti kozla v pivovaru Velké Popovice. Už 13. června vás čeká den plný skvělé hudby, poctivého piva Kozel a vůně grilu. Lucie Revival, Tabasker, Acoustic Man, Cooking Show s Davidem Višňovským a Markéta Hrubešová v roli moderátorky. Slavnosti kozla. Více info na kozel.cz. Pro starší 18 let.
1: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Radio Český Blaník.

0: Gwendolina, taky Hanka Zagorová na závěr hodiny a po 17. v našem vysílání třeba balet Hej pane disjockey. Taky k vám zamíří No Guitar za Černá růže. A pustíme si i písničku, která zazněla na Konopišti. Jirka Korn, Žal se odkládá. A bude jich rozhodně víc. České písničky, které máte rádi i po 17. hodině.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
4: Podívej se mi do očí.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme převážně zataženou oblohu, občas s deštěm, v severozápadní polovině Čech místy s přeháňkami a teploty maximálně 14 až 18 stupňů. Na horách bude ještě méně, tam naměříme maximálně 10. A teď další zprávy a také Eliška Votrubová s nimi ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Mzdy výrazně vzrostly. V prvním čtvrtletí tohoto roku se průměrná hrubá měsíční mzda navýšila o 8,1%. Polepšila se většina odvětví, ale zlepšení nebylo u všech stejné. O tom ví více Jitka Erhartová z Českého statistického úřadu.
8: Zatímco v činnostech v oblasti nemovitostí stouply reálné mzdy o 20%, v administrativních a podpůrných činnostech o 17%, pracovníkům v energetice meziročně kupní síla výdělků v podstatě stagnovala.
7: Průměrná hrubá měsíční mzda teď dosahuje 50 282 korun. Silničáři odložili demolici dvou nadjezdů nad Pražským okruhem, a to mezi Třebonicemi a Slivencem. Proběhnout měla o tomto víkendu. Důvodem jsou neočekávaná zjištění ohledně podloží. Nový termín zbourání mostů ředitelství silnic a dálnic zatím nestanovilo. Podvodníci mají další fintu. Na Prostějovsku řeší případy podvodů s prodejem a dodávkami palivového dřeva. Několik zákazníků se pokusila falešným tvrzením o množství dřeva oklamat trojice mužů. Jeden ale fintu prokoukl a zavolal policii. Ta řeší podobný případ taky na Hodonínsku. V Brně po 4 měsících dělníci dokončili ražbu tunelu pro budoucí tramvajovou trať na sídliště Kamechy. Tunel bude měřit 320 metrů a půjde o třetí takový tunel, který v jihomoravské metropoli v posledních letech vznikl. Samotná trať má být uvedena do provozu v závěru příštího roku. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: 4 minuty po 17. hodině, před námi poslední společná hodinka a za chvíli taky budeme hrát na přání. Tak klidně ještě posílejte SMSky a hlasovky na 720 8363 07. No a za chvíli už No Guitars, také Michal Tučný a nebo teď hned i balet. Hej pane disjockey, Michal Krusberský je s vámi, tak zdravím do všech domovů i na pracoviště.

0: Kamil Střihavka a celá partička nazvaná No Guitars a také vzpomínka na 90. léta, tohle byla písnička Černá růže.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ahoj Michale, posloucháme Český Blaník v hospudce u Ježka v Ostravě a rád bych poslal písničku od kapely Krištof tady celému osazenstvu jen tak pro hezké odpoledne. Zdraví David a my vám tam posíláme Srdce být.
2: Písnička na přání.
1: Na Český.

0: Michal Tučný a snídaně v trávě. Teď máme 17.26, takže je spíš pravděpodobnější, že si dáváte nějakou dobrou večeři, tak rozhodně přeju, ať chutná. A zdravíme také všechny Stanislavy, které dneska mají svátek. Dámy, od nás za chvíli mimo jiné skvělá Petra Janu, říkej mi, Damien, stýská se mi a taky avizovaný Jirka Korn, žal se odkládá za malý okamžik.
1: XXL výprodej v online shop CZ.
2: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.prageboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Jú, mami, 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
9: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
10: Asi do mě říct,
9: na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.
11: To je Blaník.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: Brontosauři a jejich peřina 17:43 na Českém Blaníku.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Přátelé, co byste řekli na to, že dostanete od nás 100 000 korun? To byste brali.
2: Blaník.
0: Přátelé, co byste řekli na to, že dostanete od nás 100 000 korun? To byste brali. A koncert zadara?

0: počítač, doma, kdekoliv. Pak se bude stačit jenom zaregistrovat přes náš web a nebo přes SMSku a krajanci, až se zase vydají za vámi, tak bude stačit, abyste jim tu nálepku ukázali, že ji máte doma a máte doma rovnou 5000 a při sobotním výjezdu dáme k tomu ještě šunku od Leka. Já myslím, že krásné věci a k tomu ještě muzika zadarmo. Takže v pátek v Havířově se na vás 100% těšíme.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
10: Mám je auto.
11: I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma.
13: I moje hračky.
14: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Zámek Dobříš otevírá své brány. Přijďte v sobotu 13. června zažít den plný krásy, historie a zábavy pro celou rodinu. Čekají vás speciální komentované prohlídky francouzského parku a oranžérie, vystoupení folklorního souboru Kamíček a další zábavný program pro děti a dospělé. To vše od 9 do 17 hodin na zámku Dobříš. Více informací na www.kdefondy.eu/pomáhají.cz. Tento spot byl spolufinancován Evropskou unií.
18: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
19: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
20: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
21: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
20: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
22: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
23: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
24: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
25: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
26: Ah, konečně dovolená. Ale ty dlouhý lety, moje nohy to vždycky odnesou.
27: Proto používám kompresní punčochy Avicenum. A pomáhají mi i v práci. Celý den stojím a večer mě nohy nebolí. Koupíš je ve Zdrávkách.
26: Avicenum? Tak ty zkusím taky.
28: Výrobky jsou zdravotnické prostředky. Čtěte pozorně návod k použití.
29: Sleva 25% na náplně nad 1000 korun.
30: A náplně skladem doručíme už do druhého dne.
29: Teď je ten správný čas doplnit zásoby.
30: Tak mrkněte na
31: tisku.levně.cz.
32: Náplně hned.
33: Dobrý den, jmenuji se Pavel Šlechta a zvu vás na nákup vozu do Autoerov.
34: Právě teď pořídíte skladové vozy Volkswagen, Audi, Cupra a Seat za mimořádné akční ceny. A navíc získáte extra bonus při protiúčtu vašeho stávajícího vozu. Akce platí pouze do 26. června. Nečekejte na dodání, vyberte si vůz ještě dnes. Více na autojarov.cz.
33: Těšíme se na vás.

0: Ještě před 18. hodinou nás roztančila Evička Farná na ostří nože, jsme si dali, a po 18. se podíváme do ráje, bude Argema. Taky bude zamilovaná Lenka Filipová.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdá.
0: A ještě Hurikán Dalibor Janda.
1: Kola se kroutí dál.
0: A taky další české písničky, které máte rádi.
2: Zažijte Japonsko v Botanické zahradě Praha. Navštivte festival bonsají a japonské kultury od 5. do 14. června v Pražské Troji. Čeká vás přehlídka nejlepších bonsají od předních českých i evropských pěstitelů, bohatý doprovodný program plný vůní, chutí i tradic Japonska. Botanická.cz. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, tady Vašek Neudbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra čekáme zataženou oblohu, občas s deštěm, v severozápadní polovině Čech také s přeháňkami, a teploty se budou pohybovat mezi 14 až 18 stupni, na horách kolem desítky. Tolik počasí a s posledními zprávami je ve studiu Eliška Votrubová.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Ačkoliv byl minulý týden poměrně deštivý, tak suchu v Česku to moc nepomohlo. Část republiky s půdním suchem dál bojuje. A to hlavně východní Čechy, jihozápad Čech a Morava. Situace by se ale mohla zlepšit v tomto týdnu, kdy bude opět pršet. Na Olomoucku a v jižních Čechách řeší podezřelá úmrtí psů. Spojuje to, že zvířata byla na procházkách u přírodních koupališť. Policie vyšetřuje případ dvou psů, kteří uhynuli po pobytu v okolí Lipenské přehrady. Vědci zároveň prověřují, zda se v Česku nerozšířil druh synic, který by byl pro zvířata toxický. Koupání na Lipně je nicméně podle hygieniků bezpečné. Cestu za kulturou usnadní i letos speciální spoje. Během červnových operních představení v památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami pojede z Prahy více autobusů. Více říká mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
7: Autobus, který bude mít označení X395, bude vyrážet z pražského Smíchovského nádraží a po cestě zastaví v Míšku pod Brdy, v Dobříše a také v Příbrami.
6: Po skončení opery odveze autobus diváky zpátky po stejné trase. První jízda je v plánu už zítra. V zoologické zahradě v Ústí nad Labem se po 16 letech narodilo tulení mládě. Nadcházející dny ale budou pro malé kritické. Expozice tuleňů je tak kvůli bezpečí samice a mláděte dočasně zavřená. Nekonají se ani komentovaná krmení a nejezdí ani vláček, který startuje právě u těchto savců. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, je to tak, i po 18. hodině vám budeme hrát tyhle ty krásné české, které máte rádi, a k tomu samozřejmě vám přeju dobrý poslech a vůbec mějte se dál výborně s Českým Blaníkem. Michal Krosberský se loučí, těším se zítra od 13. A teď už Argema. Tohle je ráj.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Zveme vás na národní myslivecké slavnosti. Čeká vás program pro celou rodinu. Naučná stezka pro děti, lovečtí psy, dravci, lukostřelba, vábení jelenů, kapela Brouci Band, The Beatles Revival a také neuvěřitelné chutě a vůně zvěřiny, regionálních bio a klasa potravin, mistra kuchaře Pavla Menzla. V sobotu 13. června v přírodním amfiteátru Konopiště. Více na webu Českomoravské myslivecké jednoty cmmj.cz.
7: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
8: 3 ve 3.
7: Na Českém Blaníku. Český Blaník.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
3: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Přijďte na testovací jízdu.
4: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
5: Rádio Český Blaník.
6: To je i Mark

0: 13. června je v Novoplaze Den dětí s Mattelem. Barbie zóna, autička Hot Wheels, sportovní workshopy a mnoho dalšího. 13. června od 12 do 18 hodin. Den dětí s Mattelem v obchodním centru Novoplaza. Více na www.novoplaza.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
1: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt.
0: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
2: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Český blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Pánové, pořád vám to šlape naplno. V práci je to jedna radost a doma jste plní energie? To vám přeju. Ale jestli to máte jinak, objednejte se na testosteronovou terapii do Alpha Labs. Získáte ztracenou energii a doma se nudit nebudete. Alpha Labs. Vraťte se zpátky na vrchol.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
1: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
2: Chutná jako krásný sen,
3: vůní budeš omámen.
2: Ve Vraňanech na vás čeká
3: Carmen, Carmen, Carmen.
4: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.

domovském přístavu byli i nebyli. Čas jim vryl do těla, přijdu noschyt.

ten podivnej tvor, co to píská, no to je síle. Stejně zvládnem tenhle ten mač, banán v bráně, jo, není zač, je to síla, ta naše víra.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nemocná, tančí bílý škamaší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme

0: vámi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

učím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní,

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Písničky, které dobře znáte.
1: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
0: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
1: Český Blaník. V digitální síti DAB
0: i na webu radioblaník.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Klenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz

0: Rádio Český Blaník.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijeme.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém Hlaníku.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Hana Lang a jsem nutriční terapeutka. A musím říci, že když si vybíráte to nejlepší pro svůj každodenní režim, tak nemusíte vůbec dělat kompromisy. Doporučuji doplněk stravy Pro Emzan od Mitolife. Je to živé probiotikum s 31 bakteriálními kmeny a 30 miliardami mikroorganismů. Prostě německá kvalita, přírodní složení a bez umělých přísad. Vyzkoušejte Pro Emzan od Mitolife. Objednávejte přímo na mitolife.cz.
6: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.

0: Skýblaník.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroť.

pro život, kousek místa na spaní. A co víc, o co bych si mohl víc teď přát, to je tvář.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Ráno, když bylo půl,

0: ratatararata, trička ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: 3 ve 3.
5: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
4: 3 ve 3.
5: Na Českém Blaníku.
4: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

strachy si za něj lehko blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak možná, že to není štěstí,

věci a ty koupím lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.

Ženy jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla. Oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tívčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Rádio Český Blaník.
0: To je i Pavel Bobek.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.